0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, pohledy do

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zaslouží

0: Francouzská dívčí skupina No Lands, I'm in the mood for dancing na Signál Rádio krátce před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy a po nich skvělé hity 80. let, které vás doufám probudí. Bude tu třeba Michael Jackson, zpěvačka Cher nebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchaný kamion překáží na dálnici D1 na 265. kilometru ve směru na Polsko a silnice 268 v Ralsku u České Lípy je aktuálně zcela uzavřená. V místě hrozí pád sloupu elektrického vedení na komunikaci. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Dostali jste se do míst, kde nelze naladit Signál Rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Rádio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Signál Rádio, zprávy.
2: Je úterý 28. července a vaším společníkem je Signál Rádio. Pražská koalice se včera shodla na opatřeních ke zvýšení kontroly a transparentnosti odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Dodejme, že policie porazí obvinila 6 lidí a 2 firmy. Letošní sucho v Evropě podle vědců zesílila klimatická změna. Přestože srážek výrazně neubývá, vyšší teploty zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Vyplývá to z analýzy, na níž spolupracovala i Česká zemědělská univerzita. Nevzdáme se, uvedl včera francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s hasiči a prefektkou departementu Gironde. Jak už jste slyšeli, oblast na jeho západě Francie se od minulého týdne potýká s rozsáhlými lesními požáry, které spálily už více než 42 tisíc hektarů a kvůli kterým úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí.
1: Co se děje v regionu?
3: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovali radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Fotbalový Real Madrid získal další posilu. Podrobnosti přidává Petr Plintovič.
4: Boj o 19-letého fotbalistu Jana Diomandého vyhrál Real Madrid. O reprezentanta Pobřeží slonoviny měli zájem hlavně PSG a Liverpool. Diomande už se ale dohodl na podmínkách smlouvy s Realem. Bílý balet za něj Lipsku zaplatí skoro 2,5 miliardy korun.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude polojasný až jasný, během dne přechodně i oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Je krátce po 6 hodině a ze studia Signál Rádia už se vám hlásí Jirka Svoboda. Já jsem se vyspal do Růžova a jsem tady v plné síle připravený vás probudit do nového dne a vybavit vás všemi důležitými informacemi. Věřím, že namíchám i skvělý koktejl z vašich oblíbených hitů 80. let. Tak ať se vám dobře vstává, před námi je úterý 28. července. Hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, do nového dne vstupujete se Signa Rádiem, ani nemusíte otevírat kalendář, udělal jsem to za vás. Dneska máme před sebou úterý 28. července a jestli znáte nějakého Viktora, tak mu nezapomeňte popřát k svátku. Oslavencem by dnes byl Samuel Bloomberg, objevitel viru hepatitidy typu B, nebo Terry Fox, který svým během napříč Kanadou uspořádal sbírku na výzkum rakoviny. Narozeniny slaví třeba herečka Alena Antalová, zpěvák David Škach ze skupiny Lunatic, anebo zpěvák a skladatel Michal Kocáb. Přejeme jen to nejlepší. Dnešek je taky světovým dnem boje proti žloutence, ale oslavit můžeme i den mléčné čokolády anebo den akvaparků. Ať už se rozhodnete oslavit cokoliv, mějte hezký den a dál také příjemný poslech. Signál Rádio.

0: Zpěvačka Sandra v ranním vysílání Signál Rádia. Dnes si určitě nezapomeňte sluneční brýle a hoďte na sebe něco lehkého. Ráno je nad Českem jasné až polojasné a teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 a 15 stupni. Nejnižší teplotu hlásí Plzeň a Karlovy Vary s 11 stupni, Hradec Králové, Praha a Brno měří 14 stupňů a nejtepleji je aktuálně v Pardubicích, kde začíná den na 15 stupních. Před námi je ale slunečný den s letními teplotami. Během dne se může přechodně vytvořit více oblačnosti, ale k večeru se úplně vyjasní a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na horách dnes naměříme kolem 19 stupňů Celsia. Před námi je tedy příjemný letní den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Krátce před půl sedmou nám na Signál Rádiu zpívala Kim Apple Bye, kterou za chvíli vystřídá skupina Oceán, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě předsedu strany TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. Prezident tak pokračuje ve schůzkách s vládními ministry i představiteli opozice. Na oficiální návštěvu České republiky dnes zavítá moldavský ministr obrany, kterého přijme jeho český protějšek Jaromír Zuna. Americký prezident Donald Trump dnes přijme v Bílém domě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dnes vyrazí oblíbený výletní vlak Cyklohráček, tentokrát zamíří z Prahy přes Beroun, Příbram a Březnici až do Rožmitálu pod Třemšínem. Odpoledne se stejnou trasou vydá zpět. České Budějovice dneškem spouští letní blokové čištění ulic. Řidiči budou muset dočasně přeparkovat. Ode dneška je pro čtenáře uzavřená knihovna v Benešově. Důvodem je její stěhování do nových prostor, které nabídnou příjemnější zázemí a lepší podmínky pro návštěvníky. A dnes můžete vyrazit na noční prohlídku Sedlecké kostnice u Kutné hory. Kostýmovaná prohlídka za svitu svíček vás provede hrobem 40 000 zemřelých.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na signál rádio skupina Oceán máme 6 hodin 32 minut, dál už nám bude zpívat Phil Collins, Whitney Houston a nebo skupina Visage.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha Vysočanská ulice, tady vás ve směru na centrum zdrží nehoda dvou osobáků. Nehoda taky komplikuje provoz na silnici 63 Urtyně nad Bílinou na Teplicku a záchranka zasahuje u nehody na silnici číslo 11 u Hradce Králové. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádiu.

Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Phil Collins. My už na středu chystáme do vysílání zajímavý rozhovor a tentokrát budeme mít ve studiu opravdu výjimečného hosta. Víc prozradím před 7 hodinou a taky mrkneme, o čem dnes píší zpravodajské weby. Z hudby se těšte mimo jiné na Whitney Houston, skupinu Visage a nebo Ricky a Povery. Také v úterý 28. července pokračuje 80. léto Signál Rádia.

0: Whitney Houston roztančila úterní ráno na Signál Rádiu. Obloha je aktuálně nad Českem jasná až polojasná a teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 a 15 stupni. Nejnižší teplotu hlásí Plzeň a Karlovy Vary s 11 stupni, Hradec Králové, Praha a Brno měří 14 stupňů a nejtepleji je aktuálně v Pardubicích, kde začíná den na 15 stupních. Před námi je slunečný den s letními teplotami. Během dne se může přechodně vytvořit více oblačnosti, ale k večeru se úplně vyjasní a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia. Užijte si tedy další letní den ve společnosti Signál Rádia a teď už vám posílám skupinu Vizáž.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem a než nám zaspívají Ricky a Povery, prozradím, co zajímavého se dnes ráno píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na českém realitním trhu se v poslední době čím dál častěji vyskytují byty atypických dispozic, jako je například 1+0. Jde tak o menší varianty klasických bytů 1KK. Vhodné jsou hlavně pro mladé jednotlivce nebo studenty. Zájem o ně mají také investoři, kteří je těmto lidem následně pronajímají. Letošní sklizeň obilí je v Česku rychlejší než v loni. Po prvním měsíci žňových prací mají zemědělci sklizeno více než polovinu obilnin a téměř 2/3 plochy řepky. Napřed jsou zemědělci v Jihomoravském a Zlínském kraji, pomalej pokračují v Karlovarském kraji. Česko čeká horký týden, při kterém hrozí extrémní zátěž teplem. Ke konci týdne teploty vystoupí až ke 40 stupňům. Horké počasí s minimem srážek podle meteorologů zvýší riziko vzniku a šíření požáru. Lidem hrozí nebezpečí přehřátí a zátěž to bude i pro hospodářství, infrastrukturu a energetiku. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že teplotně nadprůměrné by měly být i následující 4 týdny. A česká tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pattenem, jež je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna. Hlavní soutěž ve dvouhrách odstartují v neděli 30. srpna.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál Rádiem, kde pro vás na středu chystáme další rozhovor a zajímavým hostem v našem vysílání bude tentokrát dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co jí přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali muští kolegové. Věří na pověry, provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí, tak nejenom o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Nenechte se ujít rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál

0: 6 hodin 56 minut, právě teď posloucháte ranní vysílání Signa Rádia. Do studia dorazila Lucka Sinková, krásné ráno ti přeju.
1: Hezké ráno všem.
0: Tak já jsem si vyrazil jen tak v kraťáskách v tričku a v ty 4 hodiny ráno, kdy jsem vstával, tak bylo poměrně chladno, co si budeme povídat. I když na většině republiky jsou teploty samozřejmě nad nulou, tak pozor, na jednom místě republiky se dneska dostaly teploty pod nulu a protože jsem teď trošku projel informace od Českého hydrometeorologického ústavu, tak jsem zjistil, že stanice Březník na Šumavě naměřila minus 1,1 desetinu stupně Celsia.
1: Já jsem typovala Kvildu.
0: No, vidíš.
1: Vedle jak ta jedle.
0: Ale je to Šumava prostě.
1: Dobře.
0: Tak, co máš ty ve zprávách?
1: No, tak já tam nemám nic o počasí tentokrát, ale dozvíte se, jestli musí nebo nemusí zaměstnavatele u některých rizikových profesí povinně přispívat pracovníkům na penzijní spoření. I když kecám, to počásko je tam taky, ale jenom na dnešek.
0: A pak pokračuje 80. léto se skupinou Modern Talking, Bonnie Tyler nebo Frankie Goes to Hollywood.
2: Signál Rádio doprava.
0: S nehodou kamionu počítejte na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru z Brna na Ostravu a Praha Vysočanská ulice u sjezdu na Libereckou, tady vás ve směru na Prosek zdrží nehoda osobáku a dodávky. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní ráno přeje Lucie Sinková. Od letošního roku musí zaměstnavatele u některých rizikových profesí povinně přispívat pracovníkům na doplňkové penzijní spoření. Nový systém má pomoci lidem v náročných a zdravotně zatěžujících profesích vytvořit si větší finanční rezervu na stáří. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který v neděli zemřel ve věku 680 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. A to se souhlasem vdovy Marie Knížákové. Hasiči včera odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Na Facebooku to uvádí mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Připomeňme, že objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech minulý týden ve středu. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje. Federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.
0: Co se děje v regionu?
2: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dohrávku prvního kola fotbalové ligy vyhrála Mladá Boleslav. Její vítězství v Brně viděl Petr Plintovič.
3: V dohrávce šance ligy vyhrála Mladá Boleslav na hřišti Artisu Brno 4-2. Dvěma góly porážku nováčka soutěže korigoval Adediran. Za vítěznou Boleslav se taky dvakrát trefil Jiří Klíma. Po gólu přidali Langhammer a Kozel.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, během dne přechodně i oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Ráno na Signál Rádiu překročilo 7 hodinu, dnes už je 28. července a tak má svátek Viktor. Oslavencem by byl například Samuel Bloomberg, objevitel viru hepatitidy typu B, nebo Terry Fox, který svým během napříč Kanadou uspořádal sbírku na výzkum rakoviny. Narozeniny slaví například herečka Alena Antalová, zpěvák David Škák ze skupiny Lunatic nebo zpěvák a skladatel Michal Kocáb. Od nás samozřejmě letí gratulace. A už tady chystám dnešní výročí. Jedno nás zavede na první železniční trať v Evropě a můžete si tipnout, kde vznikla. Já jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Je 28. července a to byl v roce 1586 den, kdy Evropani poprvé viděli brambory. Roztáčím kola našeho stroje času a vydáme se za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byly v roce 1984 zahájeny olympijské hry v Los Angeles. Většina států východního bloku hry bojkotovala. V roce 1945 za husté mlhy narazilo letadlo do 78. poschodí tehdy nejvyšší budovy na světě Empire State Building. V roce 1919 bylo rozděleno město Těšín na Český Těšín a Polský Těšín. O sporné území se dokonce vedla sedmidenní česko-polská válka. V roce 1851 bylo poprvé vyfotografováno úplné zatmění slunce. A v tento den byla v roce 1825 zahájena stavba první koněspřežní železnice, takzvané Koňky v Evropě, a to z Českých Budějovic do Lince. Signál.

0: Skupina ABBA vždycky zaručí dobrou náladu, kterou po vlnách Signál rádia mezi vás velmi rádi šíříme a doufám, že vás potěší i dnešní počasí. Ráno je nad Českem jasné až polojasné a teploty se pohybují většinou kolem 15 stupňů, ale protože slunce jde nahoru, budou i teploty rychle stoupat. Před námi je totiž slunečný den s letními teplotami. Během dne se může sice přechodně vytvořit více oblačnosti, ale k večeru se úplně vyjasní a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů a na horách naměříme kolem 19 stupňů Celsia. A pro jižní Moravu stále platí výstraha před rizikem vzniku požáru. Přeju všem hezký den a posílám skupinu London Beat.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání Signál rádia Václav Neckář, kterého před půl osmou vystřídá George Michael. Pojďme ale ještě zjistit, jaké události přinese 28. červencový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě předsedu strany TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. Prezident tak pokračuje ve schůzkách s vládními ministry i představiteli opozice. Na oficiální návštěvu České republiky dnes zavítá moldavský ministr obrany, kterého přijme jeho český protějšek Jaromír Zuna. Americký prezident Donald Trump dnes přijme v Bílém domě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dnes vyrazí oblíbený výletní vlak Cyklohráček, tentokrát zamíří z Prahy přes Beroun, Příbram a Březnici až do Rožmitálu pod Třemšínem. Odpoledne se stejnou trasou vydá zpět. České Budějovice dneškem spouští letní blokové čištění ulic. Řidiči budou muset dočasně přeparkovat. Ode dneška je pro čtenáře uzavřená knihovna v Benešově. Důvodem je její stěhování do nových prostor, které nabídnou příjemnější zázemí a lepší podmínky pro návštěvníky. A dnes můžete vyrazit na noční prohlídku Sedlecké kostnice u Kutné hory. Kostýmovaná prohlídka za svitu svíček vás provede hrobem 40 000 zemřelých.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: George Michael a Freedom, minutu po půl osmé na Signál Rádiu. Dál už Pointer Sisters, Kylie Minogue nebo zpěvačka Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Teď ještě míříme do provozu. Osobní auto a kamion havarovali na silnici 38 u obce Hladov na Jihlavsku. Na vozovku vytekly provozní kapaliny. Praha Strakonická u Barandovského mostu, tady se srazil kamion a osobáka, tvoří se kolona ve směru na centrum. A ještě Praha Jižní spojka, tady u ulice 5. května ve směru na Barandovský most došlo k hromadné nehodě dvou dodávek osobáku a kamionu a blokované jsou dva jízdní pruhy. Tady to bude chtít pevné nervy na čekání v dlouhé koloně. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Víkendový speciál Signál Rádia 1. srpna 2020.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu.

Máte naladěné Signál Rádio a už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát bude řeč o chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Jedná se o jednu z největších staveb v centru naší metropole. Její velká zelená kupole a vedle stojící zvonice jsou nepřehlédnutelné. Mluvit se bude mimo jiné o tom, jak kvůli této stavbě jezuité zbourali celou řadu budov okolí. A věděli jste, že každou etapu výstavby měl na starosti jiný architekt a že zdejší nástropní malba patří k největším v Evropě? Nejenom o tom bude mluvit David Černý u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední, tak si to nenechte ujít.

0: Společnost vám dnes ráno dělá signál rádio. Pranostika říká, na svatého Viktora bývá teplo do dvora, anebo svatý Viktor chladna nezná, léto sílu přizná. Což nám naznačuje, že tato část července bývá považovaná za vrchol léta s vysokými teplotami. A těch se dnes skutečně dočkáme. Před námi je slunečný den, během dne se může přechodně sice vytvořit více oblačnosti, ale k večeru se úplně vyjasní a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů a na horách naměříme kolem 19 stupňů Celsia. Připravme se ale na to, že od zítřka do pátku teploty ještě poměrně dost povyrostou. Zkontrolujte si proto, jestli nepotřebujete doplnit zásoby opalovacích krémů. My vás dál budeme zásobovat tím nejlepším z osmdesátek, tohle už je Madonna.
1: Osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Energii nového dne rozproudila na vlnách signál rádia zpěvačka Madonna a za chvíli už kapela Elo nebo Van Halen, ale teď ještě míříme do Brna. Tady mají jeden velký problém. Zdejší zahrady totiž pustoší rodiny nájezdníků a detaily k tomu přidá náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Přináší jenom potíže. Poblíž břehu Svratky řádí nezvaní hosté. Nejde však o nepřizpůsobivé občany nebo zloděje. Tentokrát se tvor naopak přizpůsobil velice dobře a rychle. Neupravený úsek řeky mezi městskými částmi Jundrov, Komín a Žabovřesky obývá několik rodin chráněného bobra. Ten se vydává i do místních zahrad, kde škodí. Hledá zde totiž potravu. Potíž je v tom, že bobr evropský je v České republice chráněný a navíc aktivnější bývá v podzimních a zimních měsících. Poučka zabij bobra, zachrání strom, tedy zde neplatí. V tuto chvíli ohlodané stromy pracovníci povodí Moravy natírají a obalují oplocenkou, sdělila jundrovská starostka Ivana Fajnorová. Poškozené dřeviny mohou být rizikem i pro kolem jdoucí, může totiž hrozit, že spadnou. Na jeden nestabilní strom upozornili nedávno místní obyvatelé. Luděk Savana Urbánek, Brno. Signál.

0: Krátce před 8 hodinou ladíte Signál Rádio a dnešní dobrá zpráva je pro všechny, kteří mají rádi pohyb a zároveň chtějí pomáhat.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Už od 10. do 16. srpna se napříč Českem uskuteční druhý ročník charitativní tour Rozběháme Česko. Během jediného týdne zavítá do 7 měst od Opavy přes Jihlavu a České Budějovice až po Teplice. Nejde o žádný závod ani honbu za rekordy, přijít může opravdu každý, jak zkušení běžci, tak i začátečníci, rodiny s dětmi, seniori, ale klidně i ti, kteří se chtějí jenom projít. Každý účastník si totiž zvolí vlastní tempo a hlavní je udělat něco pro své zdraví i pro dobrou věc. Veškerý výtěžek ze startovného totiž podpoří společnost pro hranou péči, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Takže pokud hledáte příjemný letní program, zkuste letos spojit pohyb s dobrým skutkem. Někdy totiž stačí jenom obout tenisky a vyrazit ven a zjistit, že i obyčejná procházka může někomu změnit život.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.

0: Kapela Van Halen Jump, v ranní vysílání Signál Rádia. Máme 7:57. Lucka Siková už je se mnou ve studiu, vítám tě.
1: Hezký den všem přeji.
0: My se tady vždycky takhle před těma zprávama spolu pokecáme. Co bys řekla tomu, kdyby si mohla třeba pokecat u takové pokladny v samoobsluze, v supermarketu?
1: Já to zkouším neustále, ale nechceš vidět ty tváře těch lidí, co stojí za mnou, že jo?
0: Je to tak, je to
1: mě
0: tak.
1: Mě občas někdo umlátí košíkem.
0: Zvlášť, když je dlouhá fronta, tak jsou všichni hodně nevraživí a každé slovo navíc každého
1: ano,
0: zdržuje.
1: Jo, přesně tak,
0: ovšem,
1: to si trefil.
0: V Nizozemsku supermarkety zavedly úplně novou službu, mají tam speciální pokladny právě pro lidi, kteří si chtějí pokecat.
1: Je to něco pro mě. Jo,
0: to je prostě pro lidi, kteří se třeba cítí osamělé a potřebují prostě s někým prohodit pár slov a můžou to třeba ještě předtím, než zaplatí prostě chleba a rohlíky a tak si s prodavačkou popovídají o starostech svého vlastního života a je to možná docela
1: nápad.
0: Dobré.
1: Jo. Mě by zajímalo, co vy na to.
0: Já vlastně jsem něco podobného zažil, když jsem byl ve Spojených státech na návštěvě. Tam teda nebyla speciální pokladna, ale oni přece jenom ty Američani jsou takový víc komunikativní, než my tady v České republice.
1: To je pravda.
0: A dát se do řeči s pokladní je velmi snadné a člověk zavede hned řeč, ale lidem v té frontě tam to kupodivu nevadí. Tam jsou na to zvyklí, no.
1: Jo. Ale tam se jako pořád usmívají. Teď otázka, jako to se často řeší, jestli je to...
0: Americký úsměv, jasně.
1: Ano, anebo jestli je to myšleno upřímně. Tak, jo. Ale je pravda, já jsem tam třeba venčila psa své švagrové, aby jsme potkali cestou asi 10 lidí a všichni si chtěli povídat, všichni se usmívali, všichni nám přáli krásný štědrý den, jo. Je to jiný, než kdybych se prošla třeba u nás v Praze 6.
0: No vidíš, pojď nám trošku vykecat něco ze zpráv.
1: Tak jo, premiér Andrej Babiš chce vyrazit do Číny, kdy, to si řekneme, a jestli pak dáváme letos přednost zahraničí nebo našim luhům a hájům, co se týká dovolených.
0: Poslouchejte zprávy, za chvíli pokračuje 80. léto, Kim Wilde, Alphaville anebo Fancy.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha jižní spojka, tady u ulice 5. Května ve směru na Barrandovský most došlo k hromadné nehodě dvou dodávek, osobáku a kamionu. Blokované jsou dva jízdní pruhy, zdržíte se v opravdu dlouhé koloně. Policie vyšetřuje nehodu osobního auta na silnici 141 u obce Číčenice na Strakonicku a porouchané vozidlo zdržuje provoz na dálnici D5 na 99. kilometru na trase Rozvadov Praha. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 28. července v 8 hodin ráno pěkný den přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš zvažuje, že by příští rok vyrazil na státní návštěvu do Číny. Zamířit by tam mohl s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Podle Babiše by se vztahy s asijskou velmocí měly vrátit na spojeneckou úroveň. Ve spolupráci vidí také velký ekonomický potenciál. Češi letos častěji tráví letní dovolenou v tuzemsku. Hotely, penziony i kempy hlásí během hlavní sezóny téměř plno. Například v Krkonoších, na Lipně nebo v jižních Čechách, kde zájem převyšuje nabídku ubytování, to platí na 100%. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ohledně konfliktu s Íránem probíhají velmi přátelská jednání. Poté, co si znepřátelené strany už třetí den po sobě nevyměnili žádné údery, píše BBC.
0: Co se děje v regionu?
2: Více než 8,2 milionu cestujících odbavilo pražské letiště Václava Havla za první pololetí letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 5,9%. Cílem, který si letiště vytyčilo na začátku roku, je 18,9 milionu cestujících. V červnu lidé nejvíce létali do Velké Británie, následuje Itálie a Španělsko. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalový Real Madrid získal další posilu. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
3: Boj o 19-letého fotbalistu Jana Diomandého vyhrál Real Madrid. O reprezentanta pobřeží slonoviny měli zájem hlavně PSG a Liverpool. Diomande už se ale dohodl na podmínkách smlouvy s Realem. Bílý balet za něj Lipsku zaplatí skoro 2,5 miliardy korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, během dne přechodně i oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Už bylo 8 hodin, dnešní ráno na Signál Rádiu je v plném proudu a s vámi je ve studiu i nadále Jirka Svoboda. Za chvíli společně vyrazíme do Litomyšle, ovšem ne za památkami, ale na festival, který tam začne už zítra. Teď ale přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Radio. V Litomyšli už se chystá letošní filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Tentokrát nabídne divákům téměř 100 filmů a 12 koncertů. Zajímavé je, že na organizaci se podílí jenom nevelká skupina spřátelených lidí. Víc prozradí hlavní organizátor festivalu, filmový režisér a producent Ondřej Trojan.
1: Náš hlavní štáb čítá asi 12 lidí a ten úplně nejdůležitější jsou 4 lidi, který to připravují v průběhu celého roku, takže vlastně jsme punkový festival. Určitě to nechceme měnit. My vlastně ten punk máme rádi a vlastně máme rádi improvizaci. U toho českého filmu při natáčení jsme už na to zvyklí, protože tam bez improvizace se nedá nic natočit. Takže zůstaneme už jako vždycky jako punkový festival.
0: Během 5 festivalových dnů se bude promítat v 7 sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Litomyšl Fest začíná už zítra a potrvá do 2. srpna.
2: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

0: Skupina Alphaville v ranní vysílání Signál rádia. Teplotní rekord pro 28. červenec je z roku 2013 a má hodnotu téměř 38 stupňů. I když je před námi slunečný den s přechodně oblačnou oblohou, tak rekord dneska určitě nepadne. Dnes se totiž na teploměrech ukáže 25 až 30 stupňů, ale je velmi pravděpodobné, že by teplotní rekordy mohly padat v těch příštích dnech, protože už od zítřka bude skutečně horko a teploty budou v těch dalších dnech stoupat vysoko nad 30 a není vyloučeno, že bychom se tento týden mohli opět dotknout i 40-stupňové hranice. Důležité je proto v těchto dnech dodržovat pitný režim. A teď ke slunečnému počasí posílám trochu italodiska. Tady je Fancy a Slice Me Nice.
1: 80-kové léto na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Před 8:30 ještě zaspívá Helena Vondráčková nebo kapela Queen. A já jsem za vás prošel zpravodajské weby a tady je pár zajímavých témat, o kterých se na nich dnes píše.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Na českém realitním trhu se v poslední době čím dál častěji vyskytují byty atypických dispozic, jako je například 1+0. Jde tak o menší varianty klasických bytů 1KK. Vhodné jsou hlavně pro mladé jednotlivce nebo studenty. Zájem o ně mají také investoři, kteří je těmto lidem následně pronajímají. Letošní sklizeň obilí je v Česku rychlejší než v loni. Po prvním měsíci žňových prací mají zemědělci sklizeno více než polovinu obilnin a téměř 2/3 plochy řepky. Napřed jsou zemědělci v Jihomoravském a Zlínském kraji, pomalej pokračují v Karlovarském kraji. Česko čeká horký týden, při kterém hrozí extrémní zátěž teplem. Ke konci týdne teploty vystoupí až ke 40 stupňům. Horké počasí s minimem srážek podle meteorologů zvýší riziko vzniku a šíření požáru. Lidem hrozí nebezpečí přehřátí a zátěž to bude i pro hospodářství, infrastrukturu a energetiku. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že teplotně nadprůměrné by měly být i následující 4 týdny. A česká tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pattenem, jež je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. srpna. Hlavní soutěž ve dvouhrách odstartují v neděli 30. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Jestli hledáte netradiční zážitek pro vaše letošní prázdninové cesty, pak se můžete vydat na pomezí mezi rakouským Gulwaldem a přední Výtoní na Českokrumlovsku. Vznikla tam nová stezka vzpomínek, která připomíná historii železné opony. Oblast kolem současné Lipenské přehrady v minulosti obývalo především německé etnikum. Po druhé světové válce muselo domovy opustit při odsunu. A více k tomu řekl Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
1: V roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval zřízení hraničního pásma v roce 1950 a v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
0: Stezka vzpomínek připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim. Je tu nový

0: Na Signál Rádiu nám dospívala kapela Queen, je minuta po půl deváté a za chvíli už vám prozradím, jaký projekt jsme pro vás nachystali na tento víkend. A v dalších minutách nám zaspívá Jimmy Cliff, Donna Summer a nebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 413 obce Češetice na Znojemsku a Pražský okruh hlásí nehodu na 59. kilometru ve směru k dálnici D10, tady se tvoří kolona. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Na tuto sobotu a neděli chystáme do našeho vysílání něco opravdu velmi výjimečného.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: Připomeneme si den, kdy hudba dostala obraz. 1. srpna totiž uplyne už 45 let od chvíle, kdy začala vysílat televize MTV a způsobila doslova revoluci a navždy změnila to, jak vnímáme hudbu. Od té doby jsme totiž hudbu nejenom poslouchali, ale začali jsme ji i vidět. Během víkendu si připomeneme několik zásadních událostí z její historie a zahrajeme si ty největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobyly planetu a z interpretů udělali globální megahvězdy. MTV byl fenomén, který ovlivnil módu, účesy a určoval trendy a rozhodoval také o tom, co je cool. Tak si nenechte ujít naše víkendové vysílání.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Přeju dobré ráno se Signál rádiem. Před námi je slunečný den s letními teplotami. Během dne se může přechodně vytvořit více oblačnosti, ale k večeru se úplně vyjasní a maxima dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na horách naměříme kolem 19. Ve středu začne být skutečně horko, bude většinou jasno nebo polojasno a naměříme 29 až 34 stupňů a teploty porostou i v těch dalších dnech. Ve čtvrtek při jasné obloze naměříme až 38 stupňů a pátek by měl být nejteplejším dnem celého týdne, kdy se dostaneme až na 39, místy možná i na 40 stupňů. Horký den pak schladí bouřky. Buďte tedy v těch horkých dnech na sebe velmi opatrní a omezte fyzickou aktivitu na přímém slunci. Raději někde v klidu a ve stínu poslouchejte Signál Rádio.
1: Užijte si 80kové léto se Signál Rádiem.

0: Jona Summer v ranním vysílání Signa Rádia. Chystá se tu Rod Stewart nebo Cyndi Lauper, ale teď jeden tip na netradiční výlet. Kolega Honza Navrátil nás zavede na nejnižší vyhlídkovou věž v Praze.
1: Hezký den, moje dnešní prázdninová pozvánka je na kamennou vyhlídkovou plošinu v Dolních Počernicích. Když se k ní vydáte, tak první, co vás napadne, že ji pravděpodobně musel vymýšlet Jára Cimrman. V uvozovkách věž totiž nenabízí úžasné rozhledy například na Pražský hrad nebo Vyšehrad, jak by se dalo očekávat. Kamenná vyhlídková plošina je totiž přístupná pouze po 7 schodech. Výstup na ní tedy zvládnou i ti, kteří trpí strachem z výšek. Rozhledna je součástí geologické zahrady, takže žádné zásadní výhledy nečekejte. A kdyby vám přišla nízká, pak vězte, že opravdu je. Jen tak pro zajímavost, na Petříně totiž musíte vystoupat celkem 299 schodů. Na velkou jižní věž chrámu svatého Víta na Pražském hradě vede 287 schodů a pokud byste šlapali po schodišti Žižkovské televizní věže, tak si dáte schodů 768. Tak se do Počernic vydejte a nejmenší pražskou rozhlednu si užijte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na signál.

0: Se Signál Rádiem si užíváte 80-kové léto. Já se musím přiznat, že miluju ty letní večery, kdy se sedí třeba u ohně, vyprávějí se příběhy a je příjemně teplo. Během toho je dobré občas zvednout hlavu a podívat se na noční oblohu. V těchto dnech se totiž začínají objevovat takzvané padající hvězdy z roje Perseidy. Zatím se tedy jedná spíš jenom o jednotlivé náhodné létavice, ale při troše štěstí je už můžete zahlédnout. Jejich každoroční maximum nastane za necelé 3 týdny, a to v noci mezi 12. a 13. srpnem, ale letos zrovna jejich pozorování bude rušit měsíc v úplňku. Tak když to počasí a oblačnost dovolí, zkuste večer občas zvednout oči k nebi. Třeba nějakou tu padající hvězdu zahlédnete.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Kapela Cure, Friday I'm in Love, tak to je závěr dnešního úterního rána na Signál Rádio. Do pátku ještě pár dní zbývá. Blížíme se k 9. hodině, proto už je ve středu se mnou Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezký den, si se zasekl, co je za den, veď vlastně.
0: Jsem se úplně přemýšlel.
1: Už jsi chtěl pátek, je to
0: tak, jasný. Je to tak. Ty jsi v té minulé hodině ve zprávách mluvila o tom, že více Čechů letos tráví dovolenou tady u nás, v naší krásné zemi. A reagoval na to posluchač Zbyněk, který nám přes mobilní apku napsal zprávu. Dobrý den, dovolená včera je kouzelná, hlavně v srpnu. My jezdíme do London Marina, já to ani nepřečtu dneska, do London Marina, do překrásných bungalovů. Je to sice trochu dražší, ale stojí to za to. Jo, a mazlíčci jsou tady za poplatek povolení. Dobrý tip na prázdniny.
1: No, děkujeme.
0: Tak, že bych vyrazil do nějakého bungalovu, do nějaké maríny.
1: Že by si letos přeškrtnul to Španělsko.
0: Musím se přiznat, že už jsem několik let nebyl pod stanem. A to jsem dříve jezdíval poměrně často. Bavilo mě to.
1: Já jsem jezdívala s kamarádkami a musím říct, že jsem byla vždycky pěkně rozlámaná.
0: Tak víš
1: no,
0: co?
1: To už není na ty moje
0: starý kosti. Našim mladým létům jsou dneska ty karimatky a všechno to vybavení, které si můžeš pořídit, dostanou úplně na jiné úrovni.
1: Ale je pravda, je to asi tak 14 dnů, 3 týdny, co jsem spala venku u našich na zahradě a dala jsem si pod sebe ani ne karimatku, jenom nějakou deku a přes sebe přehodila taky další deku. Hele, a dalo se to. Akorát ty ptáci strašně řvou.
0: Co ptáci? Komáři koušou, to mouchy otravují.
1: Ježiš, to je pravda. No, jsme rozmazlený už, no.
0: Jsme. Pojďme ke zprávám.
1: Tak ministr obrany Jaromír Zuna dnes čeká návštěvu, jakou to si řekneme, a první prezidentské volby ne u nás, ale na Haiti, po 10 letech navíc, se měly konat v srpnu, tady už za pár dnů, ale posouvají se na prosinec. Proč, to si taky povíme.
0: A v další hodině Genesis, Elton John anebo skupina Hypodrom, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Na desetmičce vás drží nehoda kamionu a osobáku na 3. kilometru ve směru na Prahu a ještě tady máme Pražský okruh, tady vás drží nehoda na 59. kilometru ve směru k dálnici D10. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. Dodejme, že v letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského protějška, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Součástí programu bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuse ministerstvo obrany nezveřejnilo. První prezidentské volby na Haiti po 10 letech by se měly konat 13. prosince. Nové datum voleb včera stanovila haitská volební rada. Podle dřívějších plánů se měly volby konat na konci srpna. Haiti ale z velké části už řadu let ovládají zločinecké gengy, což samozřejmě komplikuje i realizaci hlasování.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 14 projektů posunuli k realizaci obyvatelé Prahy 6. Stalo se tak díky hlasování v dalším ročníku participativního rozpočtu Nápad pro šestku, o které byl velký zájem. Letos hlasovalo 3097 lidí. Z velkých nápadů se budou realizovat například Pítko na Ladronce, komunitní moštárna ve Vokovicích, zkultivuje se prostor Konečná Petřiny a také vznikne komunitní pikniková a grilovací zóna na Petřinách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dohrávku prvního kola fotbalové ligy vyhrála Mladá Boleslav. Její vítězství v Brně viděl Petr Plintovič.
3: V dohrávce šance ligy vyhrála Mladá Boleslav na hřišti Artisu Brno 4-2. Dvěma góly porážku nováčka soutěže korigoval Adediran. Za vítěznou Boleslav se taky dvakrát trefil Jiří Klíma. Po gólu přidali Langhammer a Kozel.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, během dne přechodně i oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Ranní vysílání se pro dnešek stalo minulostí a teď po 9. hodině začíná na Signál Rádio dopoledne. My si ho už za chvíli zpříjemníme nahrávkou z magnetofonové pásky, ale jsem si jistý, že někteří z vás budou mít i na vinilu. V osmdesátkách totiž způsobila docela poprask. Počkejte si na to. S vámi je dál Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál rádiu pohodový Elton John a pro nahrávku z magnetofonové pásky dnes sáhneme do české hudební tvorby a bude se hodně tančit.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes se vrhneme na taneční scénu. V závěru 80. vznikla dnes už naprosto kultovní záležitost. Hit Pražský house, který nahrál projekt Hypodrom producenta Jindřicha Parmy s ikonickým zpěvem Petra Kotvalda. Možná to nevíte, ale tahle skladba je úplně první oficiálně vydanou česky zpívanou house music skladbou. A když v roce 1989 vyšla na vinylu, způsobila obrovský poprask, protože do tehdejšího českého éteru i na diskotéky přinesla zvuk, který do té doby znali jenom lidi ze západních klubů. Takže pojďme si teď tuhle přelomovou věc připomenout a vrátit se na chvíli na průkopnickou vlnu českého house. Tady je Hypodrom, Petr Kotvald a jejich Pražský house.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?
3: Pražský

0: Posloucháte se Signál Rádiem, kde pro vás na středu chystáme další rozhovor a zajímavým hostem v našem vysílání bude tentokrát dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co jí přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužtí kolegové. Věří na pověry, provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí, tak nejenom o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Nenechte se ujít rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Mike Oldfield v dopoledním vysílání Signál Rádia. Za chvíli Cool and the Gang nebo Modern Talking, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který putuje karavanem po kempech v Čechách a na Moravě.
1: Zastavení druhé, Lednice, Jižní Morava. Zámek Lednice je pokladem Národního památkového ústavu. O nejvyšší návštěvnost mezi českými a moravskými zámky už se leta přetahují Pražský hrad, Český Krumlov a právě Lednice. Je tu však ještě něco víc, co mnozí neví. Lázně v Lednici patří mezi nejmladší v Česku. Jejich novodobá historie se píše od roku 2007. Navazují na lázeňskou tradici regionu s využitím unikátního přírodního léčivého zdroje silně mineralizované jobobromové vody, která je pozůstatkem pravěkého moře. Mají i modernistickou kolonádu přecházející v álej chrámu slunce Apolona. A právě na jejím konci je stejnojmenný kemp, chlubící se rokem založení 1960. No a je to tu znát, kdy čas místy se zastavil v roce 60. Navíc středomořský duch hladného nepořádku na vás dýchne, ale služby jsou přiměřeny odpovídající i scénami a vybavením. S úsměvem z Lednice zdraví Luboš Dvořák.

0: Krásná melodie z filmu Cindy na Signál Rádiu 2 minuty před 10. hodinou. Za chvíli další čerstvé zprávy a po nich pokračuje osmdesátkové léto, Bon Jovi, Pet Shop Boys nebo Lionel Richie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: 3 auta se srazila na dálnici D1 na 51. kilometru ve směru na Prahu. Nehodu máme hlášenou na silnici 6 u obce Kryry na Lounsku a pozor na silnici číslo 23 u obce Ostrovačice na Brněnsku. Tady údajně po vozovce pobíhá divočák. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál Rádio ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne, je tu 10. a další zprávy pro vás má Lucie Sinková. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Připomeňme, že loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 680 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na včerejším zasedání to schválila vláda a vdova Marie Knížáková s tím souhlasí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států, kde se setká s Donaldem Trumpem. Jednat spolu budou především o obraně Ukrajiny před balistickými raketami a také o další strategické spolupráci.
0: Co se děje v regionu?
2: Fotbalový klub SK Sparta Kolín se už co nevidět dočká nového moderního hřiště s umělou trávou, které bude sloužit fotbalistům a dalším sportovcům. Nová umělka vzniká na místě původního travnatého hřiště v areálu bývalé Tatry. Práce tu probíhají od dubna, podle harmonogramu by mělo být hotovo na přelomu srpna a září. Fotbalisti tak stihnou alespoň část nadcházející sezóny. Honza Navrátil, Kolín.
0: Sport.
1: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Montan.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, během dne přechodně i oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Také s 10. hodinou jste v té nejlepší společnosti Signa Rádia. Máme tady úterý 28. července a v roce 1992 to byl den, kdy si zpěvák Prince nechal zaregistrovat symbol, který používal na obalech alb a propagačních materiálech. Později ho dokonce začal používat místo svého jména. Nejenom tahle zajímavost se s dnešním datem zapsala do hudební minulosti. Několik dalších událostí vám připomeneme už za chvíli, tak zůstaňte dál se Signa Rádiem. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterý dopoledne máte naladěné Signa Rádio a dobře naladěný a hlavně vybavený informacemi z hudební historie už je tady připravený kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: 28. červencový den roku 1987 se na pultech obchodů na druhé straně zeměkoule objevil cover písně The Locomotion, kterou původně z kraje 60. let vydala R&B zpěvačka Little Eva. Novou dance-popovou verzi měla na svědomí Kylie Minogue, původně známá svým působením v mýdlové opeře Neighbors. Následně si ji všiml londýnský produkční tým SA2TV, neboli Stock, Aitken & Waterman, a to jí pomohlo stát se nejúspěšnější australskou umělkyní všech dob.

Druhou ženou našeho dnešního vzpomínání je držitelka několika cen Grammy, pocházející ze Spojených států, Linda Ronstadt. 28. července 2014 k ním přidala národní medaili za umění, kterou si převzala z rukou prezidenta Baracka Obamy při ceremonii v Bílém domě.

Na závěr jdeme zpět jen o 3 roky. Soundtrack k filmovému hitu Barbie zlomil rekord britské singlové hitparády, když se v top 5 objevily hned 3 nahrávky z něj. Od 3. do 5. místa se seřadily skladby What Was I Made For od Billie Eilish, Dance the Night Away, o kterou se postarala Dua Lipa, a Barbie World dvojice Nicki Minaj a Ice Spice.

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Lukáš Blaha vám přeje fantastické úterý.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Máte naladěné Signál Rádio a už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát bude řeč o chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Jedná se o jednu z největších staveb v centru naší metropole. Její velká zelená kupole a vedle stojící zvonice jsou nepřehlédnutelné. Mluvit se bude mimo jiné o tom, jak kvůli této stavbě jezuité zbourali celou řadu budov okolí. A věděli jste, že každou etapu výstavby měl na starosti jiný architekt a že zdejší nástropní malba patří k největším v Evropě? Nejenom o tom bude mluvit David Černý u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední, tak si to nenechte ujít.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1980

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio nám právě teď dospívala Whitney Houston a protože se blížíme k 11. hodině, budeme se ve studiu střídat. Dorazil už Lukáš Frelich, vítám tě tady, Luky.
1: Ahoj.
0: Tak v Česku máme sucho, další dny, kdy přinesou opravdu velké teploty, tak to sucho ještě bude prohlubovat. Mám tady úplně čerstvou aktualitu, která před chvílí vyšla. Správci Krkonošského národního parku vyzvali návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také například před zapalováním svíček anebo před používáním přenosných vařičů. Víme, jak to teď vypadá ve Španělsku, ve Francii. Byla by velká škoda, kdyby nějaká taková pohroma ještě postihla naše české lesy.
1: Myslím si, že v této situaci je to velmi rozumné, žádoucí a měli bychom tak nějako být na sebe trošku přísní a velmi, velmi opatrně s tím. To se vlastně jako týká i kuřáků.
0: Je to tak?
1: Nejenom, že odhodíš nedopalek, ale vlastně jako i když odklepneš, tak ta jiskra může něco zažehnout, takže měli bychom si uvědomit, že i tady na to je potřeba dát pozor. Co mě ale překvapilo v těchto vedrech, když jsem zaznamenal třeba na skupině na Facebooku, na Říčansku, tady kousek od Prahy, lidi nosej houby.
0: No vida. Takže bych
1: a jako vyrazil. opravdu třeba 3/4 koše koš, prostě lidi nosej houby.
0: Myslím, že s tím suchem to přestane zase růst a budeme muset čekat na podzimní deště. Každopádně, přátelé, užívejte si dál 80. léto se Signál rádiem. Jirka se loučí, s vámi dál bude Lukáš a já ještě posílám Glory, Estefan, Get on your feet, ahoj.

0: Pretenders minutku před 11. hodinou, hezké úterní dopoledne, tady je Signál Radio a taky naše 80. léto. Za moment Aerosmith, Eurythmics nebo třeba Barbra Streisand. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 5 v ulici k Barandovu a ve směru do centra. Tady je nehoda 3 osobních vozidel a jsou uzavřeny 2 jízdní pruhy. Určitě se zdržíte asi na 10 minut. Další komplikace vás potom čeká v Bubeneckém tunelu ve směru na Troju. Tady je nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh. Místem projedete ve snížené rychlosti a nárazově se očekává kolona. Šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: V 11 hodin hezký úterní den přeje Lucie Sinková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš to řekl při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. Dále potvrdil, že vláda dá pro rok 2027 na obranu 2% HDP. Rostoucí dětská obezita i škodlivé dopady alkoholu podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vyžadují další kroky státu. Podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let, debatu o dani ze slazených nápojů i zpřísnění pravidel pro reklamu na alkohol. Čínský prezident Xi Jinping při dnešním jednání se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinem vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli v rozvoji vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Podle čínské státní agentury Nová Čína uvedl, že klíčem je rovnocenný dialog a hledání společných zájmů při současném respektování rozdílných postojů.
0: Co se děje v regionu?
2: Roční zkušební provoz nástupu všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách pražské integrované dopravy hodnotí Středočeský kraj a integrovaná doprava Středočeského kraje jako úspěšný. Od 1. srpna se proto tento způsob odbavení stane na dosavadních 122 linkách trvalým a současně se také rozšíří na dalších 50 autobusových spojů. Honza Navrátil, Střední Čechy.
0: Sport.
1: Bývalý biatlonista Jakub Štvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. V rozhovoru pro svazový web řekl, že trénuje teď víc, musel ale i upravit techniku běhu. Do premiérové běžecké sezóny si ale konkrétní cíle nedal. Dodejme, že v biatlonu absolvoval 11 sezon, zúčastnil se také olympijských her v Pekingu 2022.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až jasný, během dne přechodně i oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 11 hodin na 3 minuty, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Krkonoš, konkrétně do ski areálu, kde je rušno i v létě, a teď se o začátek první společné hodiny postarají Bad Boys Blue. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmics teď zpříjemnili dopoledne. Největší krkonošský areál Špindlerův mlýn neodpočívá ani v létě. Aktuálně se tam pokračuje na propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín. Staví se jak na trase nové šestisedačkové lanovky, tak i na výstavbě horní stanice. Víc prozradí ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
1: Projekt propojování areálů Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně probíhá podle harmonogramu. Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1.
0: Návštěvníci se mohou od začátku letošní zimní sezóny těšit na šestimístnou vyhřívanou lanovku s ochranou bublinou. Trasa je dlouhá 1400 metrů a jízda na vrchol potrvá 4 minuty.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste se měli na co těšit, třeba na blížící se víkend.
1: Víkendový speciál Signál Radia. 45 let MTV.
0: V sobotu a neděli budeme v našem vysílání oslavovat 45 let od startu televize MTV. Stanice, která hudbě dala i obraz. Pamatujete, jak se ve videoklipech objevila třeba Šusťáková souprava a pak jsme ji chtěli všichni? Tenkrát prostě hudební televize určovala trendy i životní styl. My vám tohle všechno připomeneme a zahrajeme si i přelomové hity a interprety, které MTV proslavila. Mezi ně patří třeba skupina Aha. Tak si to nenechte ujít a buďte tuhle sobotu a neděli s námi.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.
2: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Víš, jak se mi líbíš, zpívá Pavel Vítek. Za chvíli zahraje Umberto Tozzi, Madonna nebo třeba Take That. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Laidback a Backman chvilku předpolednem na Signál Rádiu. Za moment budeme hrát to nejlepší z 80. let, třeba Richard Marx, Phil Collins je připraven, nebo Bonnie M. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dopravní komplikace stále hlásí Bubenečský tunel ve směru na Troju. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm nehoda osobáku s dodávkou. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní poledne stále přeje Lucie Sinková. 20 českých ekonomů dnes apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli nimž prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ekonomové v otevřeném dopisu varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Ministryně financí Alena Schillerová v reakci na dopis uvedla, že změna rozpočtových pravidel nemá alternativu. Pohonné hmoty na českých čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzinu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Hasiči v noci na dnešek zabránili šíření lesního požáru v jihozápadní Francii. Prefektura departementu Gironde dnes ráno oznámila, že spálená plocha zůstává na 42 tisících hektarech. Podle meteorologů však teploty vystoupají až k 35 stupňům Celsia a zítra by mohly dosáhnout až 40 stupňů, což by situaci mohlo samozřejmě zhoršit.
0: Co se děje v regionu?
2: Více než 8,2 milionu cestujících odbavilo pražské letiště Václava Havla za první pololetí letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 5,9%. Cílem, který si letiště vytyčilo na začátku roku, je 18,9 milionu cestujících. V červnu lidé nejvíce létali do Velké Británie, následuje Itálie a Španělsko. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve Field Lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Svěřenkyně trenéra Adama Ondráčka tak nenavázaly na 7. místo z minulého šampionátu v roce 2022. Český tým v základní části turnaje podlehl postupně 5-21 domácímu Japonsku, 8-20 Izraeli a 5-11 Filipínám. Boje o konečné umístění zahájí ve čtvrtek zápasem proti Německu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, jen přechodně místy oblačno. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 23. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin 2 minuty. Největší stavba v centru metropole, Zelená kopule a Zvonice. To je chrám svatého Mikuláše a právě jemu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát připravené Sissy Catch na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o jedné z největších pražských dominant. Na většině ikonických obrazech či fotografiích Prahy nechybí chrám svatého Mikuláše na Malé Straně. Vždycky si představuji, co tomu museli malostranští říkat, když uprostřed jejich města vyrostl tento ohromný kostel, ke kterému se ještě přimyká rozlehlá jezuitská kolej. Profesní dům, dnešní sídlo matematicko-fyzikální fakulty. Jezuité se usadili na Malé Straně v roce 1625. Dostali od císaře Ferdinanda II. Starý, původně gotický farní kostel svatého Mikuláše, který uprostřed Malé Strany stál už od 13. století. Jezuité však měli velkolepé plány. Chystali se vybudovat obří komplex, kterým by dali jasně najevo, že přišli do města. Provedli důkladnou stavební čistku, aby uvolnili místo pro svou novou rezidenci, a monumentální chrám, museli jezuité vykoupit a nechat zbourat desítky měšťanských domů, tehdejší malostranskou radnici a dva menší kostely. Tím kompletně změnili urbanismus celé Malé Strany. Samotná stavba probíhala ve třech hlavních etapách, přičemž každou vedl jiný geniální architekt. První se projektu ujal Krištof Dietzenhofer. V roce 1703 položil základní kámen. Navrhl západní průčelí a loď kostela s unikátní klenbou, založenou na geometricky složitém prolínání elipsoidů. Tím vtiskl kostelu jeho typickou dynamiku. V roce 1711 byl kostel provizorně vysvěcen, i když byl hotov jen z části. Po další pauze způsobené nedostatkem financí převzal stavbu Krištofův syn Kilián. Ten stavbu radikálně proměnil. Navrhl monumentální 75 metrů vysokou kopuli a kněžiště. Kilián se však dokončení nedožil. Zemřel v roce 1751. Nástropní freska od Jana Lukáše Krakera, zobrazující zázraky svatého Mikuláše, má plochu přes 1500 metrů čtverečních a patří k největším v Evropě. Je vymalována tak mistrovsky, že plynule navazuje na reálnou architekturu kostela. Ze spodu nepoznáte, kde končí skutečná marmorová římsa a kde začíná pouhá iluzivní malba. Stavbu chrámu dokončil Kilianův zeď Anselmo Lurago, který v roce 1752 dokončil také štíhlou zvonici sousedící s kopulí. Když se na kostel podíváte z dálky, kopule a vedlejší zvonice vypadají jako dvojčata. Mají stejnou výšku 79 metrů. Má to však háček. Kopule patří církvi, zvonice patří městu. Zvonice i kopule mají dodnes svá popisná čísla. Jezuité se totiž s malostranskými radními dlouho přeli o pozemky, město nakonec souhlasilo se stavbou věže jen pod podmínkou, že bude sloužit jako městská láska a bude mít samostatný vchod, od kterého jezuité nedostanou klíče. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Julian Lennon, tady je Signál Rádio. Brněnské zahrady likvidují nezvaní hosté. O koho jde a další podrobnosti přidám za chvíli. Do té doby hrajeme Erasure, Share nebo třeba Smokey.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V Brně mají docela problém. Zahrady tady pustoší rodiny nájezdníků. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Přináší jenom potíže. Poblíž břehu Svratky řádí nezvaní hosté. Nejde však o nepřizpůsobivé občany nebo zloděje. Tentokrát se tvor naopak přizpůsobil velice dobře a rychle. Neupravený úsek řeky mezi městskými částmi Jundrov, Komín a Žabovřesky obývá několik rodin chráněného bobra. Ten se vydává i do místních zahrad, kde škodí. Hledá zde totiž potravu. Potíž je v tom, že bobr evropský je v České republice chráněný a navíc aktivnější bývá v podzimních a zimních měsících. Poučka zabij bobra, zachrání strom, tedy zde neplatí. V tuto chvíli ohlodané stromy pracovníci povodí Moravy natírají a obalují oplocenkou, sdělila jundrovská starostka Ivana Fajnorová. Poškozené dřeviny mohou být rizikem i pro kolemjdoucí, může totiž hrozit, že spadnou. Na jeden nestabilní strom upozornili nedávno místní obyvatelé. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Ještě 3 minutky zbývají do 13. hodiny a společnost vám dělá signál rádio. Za moment ABBA, kapela U2 nebo třeba Prince. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor dejte na nájezdu na Pražský okruh z Evropské ulice ve směru k letišti. Tady vás drobně přibrzdí dopravní nehoda. Nicméně místo ve snížené rychlosti zůstává průjezdné. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál rádia. Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál rádio ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní odpoledne s datem 28. července přeje Lucie Sinková. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. To dnes řekl premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu.
2: My samozřejmě tlačíme ministry, aby se šetřili, aby snižovali provozní náklady, aby to dělali racionálně.
1: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard. V příštím roce Babiš očekává růst investic, mimo jiné do zdravotnictví či do dopravní infrastruktury. Ke státním maturitám půjde letos na podzim 10,5 tisíce žáků, meziročně méně. Pro zhruba 8,5 tisíce z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky budou studenti skládat od 1. do 3. září. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste. Od čtvrtka se budou totiž teploty blížit 40 stupňům Celsia.
0: Co se děje v regionu?
3: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Vedoucí jezdec mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský, který měl o víkendu těžkou nehodu v polské rally, včera opustil nemocnici v Katovicích. Na bolavá záda dostal od lékařů stabilizační korzet. Jak zdravotní potíže ovlivní jeho další program, zatím neuvedl.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, jen přechodně místy oblačno. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 23. Na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jak se můžete vrátit zpátky v čase. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Sandra a hezké odpoledne. S vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Kapela YouTube na Signál rádiu. Jestli chcete o prázdninách zažít něco neobvyklého, jeden nápad dostal dnes ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Jestli hledáte netradiční zážitek pro vaše letošní prázdninové výlety, pak se můžete vydat na pomezí mezi rakouským Gulwaldem a přední výtočí na Českokrumlovsku. Vznikla tam totiž nová stezka vzpomínek, která připomíná historii železné opony.
2: Oblast kolem současné Lipenské přehrady v minulosti obývalo především německé etnikum. Po druhé světové válce muselo domovy opustit při odsunu. A více k tomu řekl Jan Ziegelbauer z Paměti národa.
3: V roku 1945 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo. A právě tady velký zásah pak představovalo řízení hraničního pásma v roce 1950 a v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
2: Stezka vzpomínek připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim.
0: Zítra bude Mezinárodní den tygrů, podrobnosti prozradíme ráno mezi 6 a 10.
1: Vstávejte se Signál rádiem. A budete vědět víc.

0: společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1979 a hitovka, kterou znáte od několika různých interpretů. Za moment taky Queenie, Chesney Hawkes nebo Belinda Carlisle vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je píseň, která byla původně napsaná pro Elvise Presleyho. Jenže než ten se k ní vůbec dostal, tak bohužel odešel z tohoto světa. Pak dostala tedy nového interpreta, který ji sice nahrál, ale vůbec se nestala slavnou. A tenhle ten single proslavila až verze od zpěvačky, která se jí ujala v roce 1979 a i tam to bylo dost kostrbaté. První rok totiž nesklidila úplně velký úspěch a prorazila až v 80. roce po celém světě, protože dobila britský žebříček singlů. Celé to měla na svědomí Kelly Mary, Feels Like I'm In Love.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina a to znamená, že naše 80. léto bude pokračovat za moment. Připravený Michael Jackson, Suzy Quattro nebo třeba Counting Crew. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna po dálnici D2, 4,5 km ve směru na Bratislavu. Tady je nehoda dodávky s nákladňákem, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další komplikace vás potom čeká na výjezdu z Prahy po Karlovarské ulici. Tady je nehoda 3 osobních vozidel a ještě dejte pozor taky v centru. Část magistrály Legerova ulice mezi IP Pavlova a Žitnou. Tady je nehoda 2 osobáků a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 14:00 hezký den přeje Lucie Sinková. Pohonné hmoty na českých čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzinu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Mezinárodní tým, který už více jak 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, nevynechá ani letošní zatmění. Zakladatel týmu Miloslav Druckmiller k tomu říká.
2: Situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který je jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
1: Doplňme, že úplné zatmění slunce nastane 12. srpna, a to v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku. Desítky lesních požárů na západě Spojených států a Kanady spálily tisíce kilometrů čtverečních půdy. V americkém státě Oregon o víkendu zhruba desítka požárů podle serveru BBC sežehla přes 4000 kilometrů čtverečních porostu, vedla k uzavření důležité dálnice a evakuaci tisíců lidí. V provincii Britská Kolumbie na jihozápadě Kanady mezitím propukly nové požáry po víkendových bouřkách.
0: Co se děje v regionu?
3: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bylo to možná nejdelších 32 minut v životě Terezy Knebelové, ale stály za to. Finálovou jízdu na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě absolvovala jako první a z pozice vedoucí závodnice se nehnula až do samého konce. Kánoistka, která ještě spadá do kategorie 23 let, slavila senzační světový titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, jen přechodně místy oblačno. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě okolo 23. Na Signál Rádio opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli prozradíme, jak se zrodila nejúspěšnější australská umělkyně všech dob a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Tuto Kotúňo. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson, teď s námi na Signál Rádiu. Z opery do celého světa. To je příběh zpěvačky z Austrálie. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: 28. červencový den roku 1987 se na pultech obchodů na druhé straně zeměkoule objevil cover písně The Locomotion, kterou původně z kraje 60. let vydala R&B zpěvačka Little Eva. Novou dance popovou verzi měla na svědomí Kylie Minogue, původně známá svým působením v mýdlové opeře Neighbors. Následně si ji všiml londýnský produkční tým SA2TV, neboli Stock Aitken and Waterman, a to jí pomohlo stát se nejúspěšnější australskou umělkyní všech dob.

Druhou ženou našeho dnešního vzpomínání je držitelka několika cen Grammy, pocházející ze Spojených států, Linda Ronstadt. 28. července 2014 k ním přidala národní medaili za umění, kterou si převzala z rukou prezidenta Baracka Obamy při ceremonii v Bílém domě.

Na závěr jdeme zpět jen o 3 roky. Soundtrack k filmovému hitu Barbie zlomil rekord britské singlové hitparády, když se v top 5 objevily hned 3 nahrávky z něj. Od 3. do 5. místa se seřadily skladby What Was I Made For od Billie Eilish, Dance the Night Away, o kterou se postarala Dua Lipa, a Barbie World dvojice Nicki Minaj a Ice Spice.

0: bad it girls, and we ain't playing tag.
1: Lukáš Blaha vám přeje fantastické úterý.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Captain Groove a Signál Radio. Věž, která nenabízí úžasné pohledy, ale i tak stojí za to se na ní vydat. Podrobnosti přidám za chvíli a do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Bonnie Tyler, Paul Young nebo Elow.
1: Víkendový speciál Signál Radio. 1. srpna 19.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na nejnižší vyhlídkovou věž v Praze nás teď vezme kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní prázdninová pozvánka je na kamennou vyhlídkovou plošinu v Dolních Počernicích. Když se k ní vydáte, tak první, co vás napadne, že ji pravděpodobně musel vymýšlet Jára Cimrman. V uvozovkách věž totiž nenabízí úžasné rozhledy například na Pražský hrad nebo Vyšehrad, jak by se dalo očekávat. Kamenná vyhlídková plošina je totiž přístupná pouze po 7 schodech. Výstup na ní tedy zvládnou i ti, kteří trpí strachem z výšek. Rozhledna je součástí geologické zahrady, takže žádné zásadní výhledy nečekejte. A kdyby vám přišla nízká, pak vězte, že opravdu je. Jen tak pro zajímavost, na Petříně totiž musíte vystoupat celkem 299 schodů. Na velkou jižní věž chrámu svatého Víta na Pražském hradě vede 287 schodů a pokud byste šlapali po schodišti Žižkovské televizní věže, tak si dáte schodů 768. Tak se do Počernic vydejte a nejmenší pražskou rozhlednu si užijte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: The Farm, za 3 minuty bude 15 hodin, hezké odpoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Roxette, Ricky Povery nebo třeba Pet Shop Boys, to nejlepší z 80. let. Teď už chystáme zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D6, 11,5 km. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás potom čeká na Praze 5, Dobřížská ulice ve směru k Barandovskému mostu. Tady je nehoda dodávky a osobního vozidla, neprůjezdný levý jízdní pruh, i tady se vytváří nárazově kolona asi na 5 minut. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, 15. hodina je tady, na Signálu jsou připravené zprávy, tentokrát s Honzou Navrátilem. Policie zadržela v prvním pololetí letošního roku celkem 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. Bylo to o 117 více než ve stejném období loňského roku. Transitní migrace tak vzrostla o 225%. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě státního rozpočtu.
2: Deficit musí být významně pod 400 miliard a my samozřejmě tlačíme ministry, aby šetřili, aby snižovali provozní náklady, aby to dělali racionálně.
1: Dodejme, že v letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. V příštím roce Babiš očekává růst investic, mimo jiné do zdravotnictví nebo do dopravní infrastruktury. Španělský premiér Pedro Sánchez řekl, že v boji s požáry vidí konečně světlo na konci tunelu. Dodejme, že rozsáhlé požáry v okolí hlavního města spálily už 77 tisíc hektarů půdy.
0: Co se děje v regionu?
1: Více než 8,2 milionu cestujících odbavilo pražské letiště Václava Havla za první pololetí letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o nárůst o 5,9%. Cílem, který si letiště vytyčilo na začátku roku, je 18,9 milionu cestujících. V červnu lidé nejvíce létali do Velké Británie, následuje Itálie a Španělsko.
0: Sport.
1: Vedoucí jezdec mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský, který měl o víkendu těžkou nehodu v polské rally, v pondělí opustil nemocnici v Katovicích. Na bolavá záda dostal ještě od lékařů stabilizační korzet. Jak zdravotní potíže ovlivní jeho další program, tak to ve svém příspěvku na Instagramu neuvedl.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je s jasnou oblohou, teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno s teplotami od 15 do 11 stupňů. Zítřejší den nám nabídne jasnou oblohu a bude také slunečno. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu do 5 metrů za sekundu. Na déšť zapomeňme. Nejvyšší teploty zítra přes den naměříme od 29 do 34 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 23, na Šumavě pak kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. Vracíme se k osmdesátkám. Pouští vám je Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Skoro 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Dnes byl zveřejněn žebříček nejoblíbenějších potravin na světě a myslím, že vás překvapí. Víc odhalím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a Sydney Youngblood.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chris DeBurch, teď s námi na Signál Rádiu. Nejoblíbenější potraviny napříč všemi státy. Překvapivě, i když se říká jiný kraj, jiný mrav, co se týká jídla, není takový problém se shodnout. Podle celosvětové ankety mezi nejoblíbenější potraviny patří na třetím místě vejce, na druhém hovězí maso a první příčku obsadil jogurt. Jestli s příchutí nebo bez, už specifikováno nebylo. K mému překvapení třeba takové mléko se dostalo až na 10. pozici z 20 a do top 5 se nedostal ani sýr. Jaké jsou vaše oblíbené potraviny? Dejte mi vědět a pošlete vzkaz přes naší mobilní aplikaci.
1: Chérie, chérie.

0: pohodové rytmy a velká klasika z osmdesátek, to jsou Strangels. Už zítra bude hostem v našem vysílání dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vícemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co jí přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala o aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Jestli věří na pověry, provádí třeba před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí. Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál Rádio ve středu, chvilku po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Carcho Club, 7 minutek zbývá do 3:15 a se mnou ve studiu nachystaná Terka Veselá, hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, je to vě.
0: Díval jsem se do kalendáře, zítra bude Mezinárodní den tygrů. Máš ráda kočkovité šelmy?
1: Já je miluju.
0: Napadá tě na první dobrou nějaký spontánní nápad, jak bychom to mohli oslavit?
1: No, tak jedině jít třeba do zoo se podívat na tygry, viď?
0: Ano,
1: a nebo ti, co mají prostě doma kočičku, tak jí pořádně pošmudlat.
0: Je spousta koček, které vypadají jako tygr.
1: Aha.
0: A musím říct, že to je mi velmi sympatické. Já mám rád tyhle velký šelmy, ale taky z nich mám obrovský respekt. Pohladila bys si třeba tygra?
1: Hele, chtěla bych to zkusit,
0: jo.
1: Ale asi spíš jako mládě, no.
0: Jo, takhle, aha. No, já nevím, já bych možná neprovokoval ani to mládě.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tak jenom nějaký koťátko, no, obyčejný.
0: Každopádně, pokud patříte mezi přátelé kočkovitých šelem, zítra bude jejich mezinárodní den, tak to můžeme spojit, jo? Proč
1: jasně,
0: ne?
1: Jasně, proč ne?
0: Každopádně nic to nemění na tom, že já se pro dnešek loučím, Terka s vámi dál po 16. a budu se na vás těšit zítra. V 11 dopoledne se tady slyšíme. Ahoj.

0: rádiu jsme si zafantazírovali s Blackboxem. Máme pár minut před čtvrtou, tedy ideální čas na to nahlédnout do ulic a poskytnout prostor Honzovi Navrátilovi. No a pak už se zase rychle navrátíme k osmdesátkám, tentokrát v podání Tanity Tikkurem, Jasona Donovana nebo Starship.
1: Signál rádio doprava.
0: Pokud se nacházíte na pražských silnicích, tak si dejte pozor v ulici Čuprova v Libni, kde se srazila dvě osobní auta. A s nehodou osobního a nákladního auta počítejte na 194. kilometru D1 ve směru na Ostravu. Šťastné cesty vám přeje Signál rádio.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál rádio ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu.
1: Signál rádio, zprávy.
5: Hezké odpoledne, posloucháte Signál rádio i se 16. hodinou máme pro vás další zprávy. Na dnešní vyjádření premiéra Andreje Babiše o schodcích státního rozpočtu reagují také opoziční politici. Šéf Starostů Vít Rakušan si vyjádření premiéra vysvětluje tak, že růst deficitu bude dál pokračovat na úkor budoucnosti. Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že za vládou zůstane účet za populismus, který budou splácet děti a vnoučata současníků. Zopakujme, že premiér před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou řekl, že schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. Vyšetřovatelé teroristického útoku v Berlíně našli v telefonu atentátníka video, ve kterém se hlásí k Islámskému státu. Připomeňme, že zraněných je podle nové bilance už 31. A lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Sinice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET lahve. Podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové je postup velmi jednoduchý.
6: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
1: Co se děje v regionu?
5: Celkem 14 projektů posunuli k realizaci obyvatelé Prahy 6. Stalo se tak díky hlasování v dalším ročníku participativního rozpočtu Nápad pro šestku, o které byl velký zájem. Letos hlasovalo 3097 lidí. Z velkých nápadů se budou realizovat například Pítko na Ladronce, komunitní moštárna ve Vokovicích, zkultivuje se prostor Konečná Petřiny a také vznikne komunitní pikniková a grilovací zóna na Petřinách.
1: Sport.
5: Českou golfovou jedničku Sáru Kouskovou čeká tento týden druhý start na British Open. Loni při své premiéře neprošla katem. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship a na další prestižní turnaj se naladila o uplynulém víkendu 31. místem. Na hřišti se představí jako jediná česká golfistka.
1: Signál Rádio počasí.
5: Venku je jasno a teploty měříme kolem 28 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha polojasná, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne jasnou oblohu, zítra bude slunečno, vítr bude foukat od jihovýchodu. Na déšť určitě zapomeňme. Nejvyšší teploty zítra přes den se budou pohybovat mezi 29 a 34 stupni Celsia. Pokud plánujete zítra cestu na hory, tak tam počítejte s teplotou kolem 23. Tolik zprávy, vracíme se k 80. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Krásné úterní odpoledne ze studia Signál Rádia. My jsme se tu vyměnili s kolegou Lukášem Frélichem, takže teď už vás moc zdraví Terka Veselá. A ani my samozřejmě nebudeme lenivět a pustíme se do dalších 80. A aby toho nebylo málo, tak vyrazíme i na filmový a hudební festival do Litomyšle. Tak si to nenechte ujít a mějte ještě jednou pěkné odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio si užíváte osmdesátky, ale na chvíli se nejen za hudbu přesuneme do Litomyšle. Tam už se totiž chystá letošní hudební a filmový festival Litomyšl Fest. Tentokrát nabídne divákům téměř 100 filmů a 12 koncertů. A zajímavé je, že na organizaci se podílí jen nevelká skupina spřátelených lidí. Více prozradí hlavní organizátor festivalu, filmový režisér a producent Ondřej Trojan.
1: Náš hlavní štáb čítá asi 12 lidí a ten úplně nejdůležitější jsou 4 lidi, který to připravují v průběhu celého roku, takže vlastně jsme punkový festival. Určitě to nechceme měnit. My vlastně ten punk máme rádi a vlastně máme rádi improvizaci. U toho českého filmu při natáčení jsme už na to zvyklí, protože tam bez improvizace se nedá nic natočit. Takže zůstaneme už jako vždycky jako punkový festival.
0: Během 5 festivalových dnů se bude promítat v 7 sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Litomyšl Fest začíná 29. července a potrvá do 2. srpna, tak si ho nenechte ujít.

0: Na Signal Rádio nám odpoledne zpříjemnil Phil Collins, ale než se v éteru objeví Diana Ross nebo Elton John, pojďme nahlédnout do nadcházejícího víkendu.
1: Víkendový speciál Signal Rádia. 45 let MTV.
0: Slyšíte správně, televize MTV oslaví 45 let a to přesně tuhle sobotu 1. srpna. A jelikož nám samozřejmě něco takového nemohlo uniknout, už tento víkend se můžete těšit na speciální vysílání u nás na Signal Rádiu. Pokud si tedy chcete připomenout dobu, kdy se změnil způsob, jakým vnímáme hudbu a už ji jenom neslyšíme, ale i vidíme, právě tuto sobotu i neděli nás slaďte. Chystáme pro vás největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobyly planetu. Tak se na vás těšíme.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz. Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Ve 4:45 vám společnost dělí 80 Signal Rádia a budou tak činit až do celé, kde nás čekají další nové aktuality Honzy Navrátila. Určitě si je nenechte ujít, ale do té doby užívejte hity od Zlatého tria, neboli Ricka Astleyho, Abby a Michaela Jacksona.

0: Na pohodové vlně se vezete se Signál rádiem. Hodinkové ručičky ukazují za 3:05. Před námi jsou doprava a zprávy Honzy Navrátila a pak už Bobby McFerrin, Boney M a Billy Joel.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou 3 osobních aut počítejte na 2. kilometru D5 ve směru na Prahu. Je tady předpokládané lehké zdržení. A přímo v Praze zastavíme v ulici Počernická na Praze 10, kde se srazilo osobní auto s autobusem. Projíždějte tady opatrně a mějte pohodové cesty.
2: One ticket, please. Long must everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné úterní odpoledne, posloucháte Signál Rádio, pojďme na zprávy a začínáme je dopravní statistikou. Včerejší den byl na českých silnicích letošním zatím nejtragičtějším dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo včera 6 lidí. Ministerstvo životního prostředí oznámilo, jak hodlá naložit se lvicí Elzou, kterou na začátku letošního června rezort zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly. Podle ministerstva zvíře najde nový domov v Nizozemsku. Americký prezident Donald Trump přijel dnes odpoledne svůj ukrajinský protějšek Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Zelenský avizoval, že s Trumpem a jeho týmem plánuje jednat především o obraně před balistickými raketami a také o strategické spolupráci. Ukrajinská hlava státu se dnes také zúčastní pietního obřadu k uctění památky zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražská technická správa komunikací plánuje pokračovat v dostavbě takzvaného inundačního mostu na pravém břehu Vltavy. Jehož stavbu musela pozastavit kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu. Po výběru stavební firmy potrvá dostavba pravděpodobně rok až rok a půl. Následně by se na most mohly vrátit tramvaje. Pokračují také práce na vypsání zakázky na vytvoření repliky Libeňského mostu.
0: Sport.
1: Hokejové mistrovství světa juniorů se uskuteční až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se sešlo celkem 9 golmanů v čele s Michalem Oršulákem, který se letos výrazně podepsal pod zisk stříbrných medailí na šampionátu v Minneapolis. Trenér brankářů 20 Marek Švarc ke smyslu soustředění řekl.
2: Toto jsou brankáři, kteří jsou širší nominace u 20 a to nám ještě některý kluci chybí, buď kvůli zranění nebo kvůli tomu, že už jsou v Americe, ale budeme jich samozřejmě sledovat více, ale tohle je ten takový užší okruh. Tohle soustředění je pro mě důležitý kvůli tomu, že já ty kluky dokážu tady poznat. Oni se nám tady trošku uvolní. Ten trénink dneska už tak to byla pro ně sranda. Bavilo je to a to je to, kdy my začínáme poznávat. Poznáváme mimo let, jaký mají charaktery, jak se chovají. A pro mě tohle je hodně rozhodující věc.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I ve zprávách v 17 hodin se samozřejmě podíváme také na počasí. Venku je jasno, teploty měříme kolem 25 stupňů. Noc na zítřek bude s polojasnou oblohou, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne jasnou oblohu, zítra bude slunečno, vítr bude foukat od jihovýchodu jen do 5 metrů za sekundu, pršet nebude a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 29 do 34 stupňů Celsia. Na Šumavě se budou teploty pohybovat kolem 27 stupňů, na horách pak kolem 23 stupňů. Tolik další zprávy a Honza Navrátil. Pokračuje Terka. Má pro vás další muziku.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, díky za předávku a ano, mám další muziku, konkrétně 80 od trojitého Bčka. Čeká nás totiž Bobby McFerrin, Boney M a Billy Joel a potom půjdeme společně poslat pohled, ale nevyužijeme klasickou poštu, ale poštovní holuby. Jestli vás totiž zajímá, jak právě tihle pošťáci dříve dopisy posílali, máme pro vás odpověď. Nejdřív ale slibovaná muzika.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Užíváte si osmdesátkové léto a jelikož je čas dovolených, možná i vy ještě z cest posíláte pohledy. A přestože už jsme hodně daleko od doby, kdy dopisy doručovaly poštovní holuby, až teď vědci konečně přišli na to, jak tihle opeření pošťáci dokážou trefit i tehdy, když je zataženo a nevidí slunce. Dlouho se prý vědělo, že se holuby nejspíš orientují podle magnetického pole, ale nikdo netušil, kde mají svůj pomyslný kompas ukrytý. Vědci ho hledali v zobáku, v mozku, v páteři, ale nakonec ho našli na úplně nečekaném místě, a to v játrech. Právě tam mají prý speciální buňky obsahující železo, které dokážou reagovat na zemský magnetismus. A vědci pak tyto buňky holubům dočasně vyřadili a vypustili je za zatažené obdohy. Ptáci se najednou rozletěli různými směry a nedokázali najít cestu domů. Když je pak ale později vypustili za slunečného počasí, domů už doletěli bez problému, protože tentokrát se už mohli orientovat podle slunce. Takže zatímco my vytahujeme navigaci v telefonu, holuby mají naprosto dokonalý kompas přímo v těle, který funguje dokonce bez signálu. Někdo by možná mohl závidět, ale co si budeme, my bohužel bez signálu fungovat nemůžeme, protože to nám přináší osmdesátky.

0: Za osmdesátkami jsme na Signal Rádiu vyrazili i k našim sousedům. Už za chvilku se ale vydáme do Velké Británie za Erasure nebo Queenama a Georgem Michaelem. Tak si na jejich hity počkejte.
1: Víkendový speciál Signal Rádia. 1. srpna 1980.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 6 minut, 6:15, ideální čas na to u nás na Signál Rádiu oprášit magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dneska díky naší kazetě ve vzduchu ucítíme lásku, protože v magneťáku už je připraven hit Love is in the Air a John Paul Young. Ten se sice narodil ve skotském Glasgow, ale už od malička vyrůstal v Austrálii, kde se z něj stala velká popová hvězda. A prsty v tom měl rozhodně právě náš dnešní hit Love is in the Air, který vyšel v roce 1977. Jakmile se ale single objevil i ve filmu Tanec v srdci, stal se z něj nejhranější australský hit v zahraničí. A jak zpěvákovi někdo poradil, single měl naspívat tak, jako kdyby si s někým povídal. Proto působí tak lehce, přirozeně a bezstarostně. Tak si i vy tuhle lehkost užijte právě teď.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: S Brianem Adamsem jsme na Signal Rádiu doběhli před 6 hodinu večerní. Před námi jsou dnes poslední zprávy Honzy Navrátila a pohled na silnice. Potom už budeme pokračovat v 80-kové jízdě, tentokrát s Rodem Stewartem, Baltimorou nebo Irene Carol.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je v ulici Novodvorská na Praze 4, kde se srazily dva osobáky ve směru na Zálesí. Dále je hlášená nehoda na Litochlebském náměstí, kde je uzavřený pravý jízdní pruh, a v neposlední řadě na 13. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně D7. Tady je neprůjezdný naopak levý jízdní pruh, takže počítejte s možnou tvorbou kolon. To by byla dnešní doprava, vyjezděte opatrně a mějte šťastný příjezd do vašeho cíle.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný úterní podvečer, posloucháte Signál Rádio, 18. hodina je tady a s ní další zprávy. A začínáme je výstrahou. Český hydrometeorologický ústav od zítřka varuje před zátěží teplem a vysokými teplotami. Ve druhé polovině týdne vedro ještě zesílí a na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Na části území zároveň zůstává v platnosti výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, řekl to dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Tématem jednání byla příprava rozpočtu.
2: Deficit musí být významně pod 400 miliard a my samozřejmě tlačíme ministry, aby se šetřili, aby snižovali provozní náklady, aby to dělali racionálně.
1: Dodejme, že v letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. V příštím roce Andrej Babiš očekává růst investic, mimo jiné do zdravotnictví nebo do dopravní infrastruktury. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Sdělala to vdova Marie Knížáková. Připomeňme, že Knížák bude pohřben se státními poctami.
0: Co se děje v regionu?
1: Roční zkušební provoz nástupu všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách pražské integrované dopravy hodnotí Středočeský kraj a integrovaná doprava Středočeského kraje jako úspěšný. Od 1. srpna letošního roku se proto tento způsob odbavení stane na dosavadních 122 linkách trvalým a současně se tak rozšíří na dalších 50 autobusových spojů.
0: Sport.
1: Matyáš Štegman a Dan Vodlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních pěti bojařů v Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude obloha polojasná, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s jasnou oblohou a bude slunečno. Vítr bude zítra foukat od jihovýchodu maximálně do 5 metrů za sekundu. Podle meteorologů pršet nebude. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 29 do 34 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 23, na Šumavě pak až kolem 27 stupňů Celsia. Tolik právě na signálu v úterý s datem 28. července. Hezký zbytek dne s našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný slunečný podvečer, je lehce po šesté, vyladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá a samozřejmě také hudba z let 80. Do minulosti nás ale kromě skvělých hitů vezme i kolega Jirka Svoboda skrze mnoho zajímavých výročí. O těch už ale za chvíli sám Jirka, teď se mikrofonu ujímá Rod Stewart, tak pěkný pohled.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm z Éteru mizí Baltimora, už se v něm ale objevuje kolega Jirka Svoboda.
1: Přeju vám hezký poslech Signál rádia, je 28. července a to byl v roce 1586 den, kdy Evropani poprvé viděli brambory. Roztáčím kola našeho stroje času a vydáme se za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byly v roce 1984 zahájeny olympijské hry v Los Angeles. Většina států východního bloku hry bojkotovala. V roce 1945 za husté mlhy narazilo letadlo do 78. poschodí tehdy nejvyšší budovy na světě Empire State Building. V roce 1919 bylo rozděleno město Těšín na Český Těšín a Polský Těšín. O sporné území se dokonce vedla sedmidenní česko-polská válka. V roce 1851 bylo poprvé vyfotografováno úplné zatmění slunce. A v tento den byla v roce 1825 zahájena stavba první koněspřežní železnice, takzvané koňky v Evropě, a to z Českých Budějovic do Lince.

0: Dire Straits a Walk of Life, to jsme si hráli na Signal Rádiu a už za okamžik budeme pokračovat s Nickem Kershawem, Enigmou a Paulem Simonem.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte Signál Rádio, kde vám tento týden nabízím miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě. Tak si pojďme pustit druhý díl.
1: Zastavení druhé, Lednice, Jižní Morava. Zámek Lednice je pokladem Národního památkového ústavu. O nejvyšší návštěvnost mezi českými a moravskými zámky už se leta přetahují Pražský hrad, Český Krumlov a právě Lednice. Je tu však ještě něco víc, co mnozí neví. Lázně v Lednici patří mezi nejmladší v Česku. Jejich novodobá historie se píše od roku 2007. Navazují na lázeňskou tradici regionu s využitím unikátního přírodního léčivého zdroje silně mineralizované jobobromové vody, která je pozůstatkem pravěkého moře. Mají i modernistickou kolonádu přecházející v álej chrámu slunce Apolona. A právě na jejím konci je stejnojmenný kemp, chlubící se rokem založení 1960. No a je to tu znát, kdy čas místy se zastavil v roce 60. Navíc středomořský duch hladného nepořádku na vás dýchne, ale služby jsou přiměřeny odpovídající i scénami a vybavením. S úsměvem z Lednice zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: 7. hodina je tady a vy si dopřáváte to nejlepší z 80. let na Signál Rádio, odkud vás moc zdraví Terka Veselá. Máte v plánu na zimu sušit bylinky. Prý je velmi jednoduché udělat chybu a proto si už za chvíli řekneme, jaký je ten nejlepší postup. Do té doby Phil Collins, OMD a Kim Wilde.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Užíváte si 80kový večer se Signál rádiem a možná právě teď sedíte na zahradě, na balkóně, nebo máte otevřené okno, kterým k vám proudí vůně léta. A pokud si chcete tuhle vůni uchovat i pro chladné zimní dny, právě teď je ideální čas na to nazbírat si vonavé bylinky, třeba mátu, meduňku, levanduly, tymián nebo rozmarín a připravit je na sušení. Bylinky sbírejte nejlépe ráno, potom co oschne rosa a ideálně těsně před květem nebo na jeho začátku. A po utržení je raději nemejte, protože pokud nejsou znečištěné, tak je stačí pouze jemně oklepat. Potom je svažte do menších svazků a zavěste hlavou dolů na suché, stinné a dobře větrané místo. A přestože se to nabízí, raději se vyhněte přímému slunci. Bylinky by sice vyschly rychleji, ale mohly by přijít o svou barvu, vůni i cenné látky. Správně usušené bylinky jsou totiž křehké, snadno se drolí mezi prsty a pořád krásně voní. Takže pak už je stačí uložit pouze do nějaké uzavíratelné sklenice, do sucha a temna a zásoba letních vůní na celý rok je připravená. Tak si uchovejte léto v podobě, v jaké si ho teď užíváte a my pro vás na Signál rádiu máme další vyvoněnou osmdesátkovku.

0: Bananarama a Cruel Summer, to nám hrálo na letním Signál rádiu, kde přestože máme už připravený playlist do konce hodiny, i vy můžete zasáhnout a nechat zahrát dle vašeho přání. Signály pro radost se totiž blíží, takže až na ně uslyšíte výzvu, volejte 910 260 910. Do té doby Police, New Kids on the Block a Alphaville.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio posloucháte online na Signál rádio. Radio CZ.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: krásnější den.
1: Dneska mám písničku na přání ze zprávy, kde mi napsala posluchačka Anička, že by chtěla poslat písničku svému tatínkovi, který miluje Duran Duran. Momentálně by měl být na cestě z Brna, tak doufáme, že mu to cestu urychlí a vybrala Ordinary World a mě nezbývá, než mu ji poslat. Tak snad zrovna poslouchá a přeju hezký večer a ten nejlepší poslech.
0: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Pěkný večer, milí posluchači, 8. hodina večerní je tady, vy jste se Signál Rádiem, kde to žije osmdesátkami. Ze studia vás moc zdraví Terka Veselá, ale už se připravuje i kolega Lukáš Bláha, který pro vás má jako každý jiný všední den signály hudební minulosti. Co tady přinesl 28. červenec, se dozvíte už za chvíli. Pro teď si užijte hity od Tiny Turner, Abby a Soft Cell.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 10 minut po 8 opouští éter signál rádia hit Tainted Love, ale mnoho dalších teď uslyšíte díky Lukymu Bláhovi.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: 28. červencový den roku 1987 se na pultech obchodů na druhé straně zeměkoule objevil cover písně The Locomotion, kterou původně z kraje 60. let vydala R&B zpěvačka Little Eva. Novou dance-popovou verzi měla na svědomí Kylie Minogue, původně známá svým působením v mýdlové opeře Neighbors. Následně si ji všiml londýnský produkční tým SA2TV, neboli Stock Aitken and Waterman, a to jí pomohlo stát se nejúspěšnější australskou umělkyní všech dob.

Druhou ženou našeho dnešního vzpomínání je držitelka několika cen Grammy, pocházející ze Spojených států, Linda Ronstadt. 28. července 2014 k ním přidala národní medaili za umění, kterou si převzala z rukou prezidenta Baracka Obamy při ceremonii v Bílém domě.

Na závěr jdeme zpět jen o 3 roky. Soundtrack k filmovému hitu Barbie zlomil rekord britské singlové hitparády, když se v top 5 objevily hned 3 nahrávky z něj. Od 3. do 5. místa se seřadily skladby What Was I Made For od Billie Eilish, Dance the Night Away, o kterou se postarala Dua Lipa, a Barbie World dvojice Nicki Minaj a Ice Spice.

0: your bodies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Lukáš Blaha vám přeje fantastické úterý.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Dopřáváte si úterní signál rádio, což znamená, že už zítra dopoledne na vás čeká další rozhovor přímo v našem vysílání. Dalším zajímavým hostem kolegyně Lucky Sinkové bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Dozvíte se, co ji k tomuto tvrdému sportu přivedlo, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jaký boxerské začátky přijímali mužští kolegové. To vše a mnohem více už tedy zítra v 10 hodin dopoledne na Signál Rádio.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Listen to your heart od Roxette na Signal Radio, chvíli před 8:45. Už za okamžik Eruption, Queen nebo Celine Dion, ale předtím se s vámi pro dnešek rozloučím. Čas nadešel, takže odteď už se můžete těšit neřízenou jízdou 80 jako nás na Signal Radio. Tak užívejte večera a slyšíme se zase zítra. Ahoj!

0: Rozhovor Signál Rádia. Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Zinková. Poslouchejte Signál Rádio ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

měla módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Kde nebudem svrhnout. Vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem